Svaka pusta žeče smutnje. Moji drozi, pocu putnje, pocu vaše svare glupje, vneti tak zginjemi v supje. Ato Feller, Vesno Seller.